čo má nůžky, čo má krídla. Privábíme do osídla. Kuri, muri, furi, fuk. Kuri, muri, furi, fuk.

na Špilberku vlci vyjo, a Brňané ti to vyjo, no a tak tam nechodí jo, ale nebrňané ti to nevyjo, a tak tam chodí jo, a ty vlci se těma turistama živí.

Někdy ale zdání klame a pod nevábným zevnějškem může být všechno jinak. Tím chci říct, že slizák je v jádru dobrý, dokonce svým způsobem krásný. Stačí odstranit tu slupku s vrstvou slizu a uvidíte.

0: Škriatok Brebtík vám praje Bobrý obedík.
1: Šubidubi, šubidubi, závidia mi moje zuby. Šubidubi, šubidubi, chcú mi zičiť celý chrup.

0: you're gone.
1: Kdyby žila v době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní,
2: napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
1: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka,
2: pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

żeby som sa dnes a večne klaňal milej žabej slečne. Nikde veru čľupky čľapky nevidel som krajšej žabky.

0: dětičky, chtěli byste si s náma zakřičet to naše všecko?
1: Jo!
0: Aha, no já vás moc neslyším, tak chtěli byste si s náma zakřičet to naše všecko?
1: Jo!
0: No, tak to je jiná. A teď vám řeknu, na kterém místě. Vždycky, když se ozve, všecko to je. Jo, za slovem je, bude všecko. Já vám to ukážu. A to je všecko, všecko to je. Všecko! Zakřičíte, jo? A to je všecko, všecko to je. Všecko! Zakřičíte. Tak a zkusme si jenom zakřičet všecko. Pojďte. A všecko! A ještě raz. Všecko! Tak. A teď to zkusíme v té frázi. Pozor. A to je všecko, všecko to je, všecko. A to je všecko, všecko to je, všecko. No výborně, vy jste úplně skvělí, no tak to rovnou zkusíme zaspívat. Tak pozor, do písničky, anebo ještě jednou to zkusíme? Dobře, tak ještě jednou. A to je všecko, všecko to je,
1: všecko.
0: Výborně a na ostro.

0: vždycky na nás dcery, to nečisté ich má, ani pastu s kevkou nepozná.
1: A vlásky už má celkom na hlávke zmotané, keď ho doma češu, povie nie.

żeby sąsa dnes a večne klaňal milej žabej slečne. Nikde veru čľupky čľapky nevidel som krajšej žabky.

0: omrzí rozpálená střecha. Kočka se jenom válí.
1: A vy?
2: No co to je? To je ňuňánek, to je ňuňánek. No kdo tě podrbe, kočičko, kdo pak?
0: Páníček.

0: ty, nechci vidět žádnou!
1: Je, další koťátko.
2: Zavřete kočky, odcházím.